predelie, až von na čerstvé povetrie. Zbehla sa k domu lesná zver, otisli konár spred odvier.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkaj, hneď to bude.

někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

predierie až von na čerstvé povetrie. Zbehla sa k domu lesná zver, otisli konár spred od vier.

zastancovat. Jaký sen asi se mu tak zdál? No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

zdrhla jedný neziskovce, co pečuje o staré vdovce, už nedělá jim bébé.

0: Ziber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je predsa rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkaj, hned to bude.